to běše Eva Max. A tohle je Kristin Muštrojc, jedna z interpretko, srbských interpretko pre něj hodinu. Dalša bude Monika Klesec, docu zby a domoj. A cejči srbský ženský os a Josh Estřich sluša Mizi Jakštec. Junukovo po světa. Ale najprve smě Josef Donat jednače po pečích.

Čuanske reportaže, politiske rozimanja, portrete s čevom a dušu a šedne serbske živinje. Tešte, jako NDR Serbia, produkujeme. Dže můžeče je slyšeč, jeli sče je rádiu zakomžili. Serbski maj podcasto maj Svuchatko a druha snedajn Audiotece ARD Sounds. A dž? Dž všetco so vám hodí. 24 sedom.

0: A netko je na pošestčih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Blanka Funcela.
2: Večerošim vurjadnem posedženju, kiš je so digitalne vodmivo, v obsamkne založbu a rada nuj spešovanske smirnice z odpovednima i spešovanskima konceptoma. Jednu k projektovemu spešovanju, druhu vo spoštjenju stipendiju. K bytostnym zmenam liča mezdrujim skročene doby za krotkodobne menše projekte, jasniše postajenja k spešovanju filmu a videu, abo tež votyrenje přirašku za nošarstvo pistolu ze serbskimi skupinami. Za předživanie smernicu a konceptu bychu do toho viacere kóa k dorozumieniu trebne a to mes založbu Sakským státnym ministerstvom za vedomosť, kultúra a turizm, Sakským státnym ministerstvom za finance a Sakským zličbovanským zariadom. Na letošim kongresu Federalistickej unie európskych národných menšín FUN v Helsinkách zabíraja so v občelnice predovšim s riečným plánovaniom národných menšinov šalakých v obvukách. Po džensnýšim votoreniu vinuja so navodža menšinov redakciu

A runie mi ješe Blanka Funcena pojesče dženzničeho dnia za vás, ale jeli nochceče přece jenoš ništo svyšeč, ale tež ništo vidžeč, naše novosče ve obrazach sú te to prawe za vás. To namakače přece na naši internetnej stronie a v naši app MDR Serbia. Tutun tydžin napríklad pobychu naši reporterojo a reporterky z kameru na prapremiere oratoria Vulkotná voda, respektíve tutun tydžin úsledky vidíče, zajšu tydžin bieše tutun tuta prapremiera. Dále máme za vás v obraze litušeho dňa votoreného pomníka spřijotované a nimo Serbského domu však je tiež naše studio tu MDR v Budešine svoje durie vopetovaria motorivo a tiež do kamienca podadáme, kde štvária a vúvivaja votnitka autonómne cepeline pri tamnišim letanišču kajš prajene. V obrazek tutem témam namakač v internete a v naš app MDR.

Damotnje s čahom popolske jezdžič, hunje za tuto akciju, vabi so tu kvilu syči. Pozadki je 35-letny jubilej tak mienovaného Niemsko-Polského susodstvového zrečenia. Projekt Zviazko ministerstvo za obkat spichuje a převedžete jun Niemska a Polska železnica. Kajž ministerstvo za obkat zželi, chce ja tak, modosnoch z Niemskeje a Polskeje ponuč si svoj susodny kraj odkryč. Wot wutore moža so modostni, wot 18 do 27 let sa tak mienovaný přečelský wupokaz požadač. Doromady 30 tisac tiketov v Niemskej a ište raz telko v Polskej wulosuja, zajímce netrebaja za to z cova převelečinič. Jenič chce, ač do 22. septembra, poteký mač do přichodneje wutore, nekotre prašenja prave wotmovič a online nové formulár wupelnič. S tiketom môža modosni potom na 7 dňach s čahom po CV Polsky ježdič. K tomu súša tiež jezba od domiaceho dvorništa, napríklad z Budešina alebo Kamenca, ač Kranice. Nádrobnejšie informácie namakače v našej app MDR Serbia alebo na našej internetovej strone. Po takým domotne s čahom po CV Polsky to Derek Linči. Junukovo vokovo sveta tiež Derek Linči. Iza jak štec spieva. Zvrštúči.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Jana Markova z Nového Ušča.
2: Vieriu, že je mier činitosť a nic tišina. Že je mier žičba a nic melčine. Že je mier nádžije pôna prúca a nic skrúta definícia. Vieriu, že je mier očakovanie na mne, na nás a nic spelnenie. Zo je mier dar mez nami a nic tvora, kotraž je zapračujomna. Zo je mier nevobmezovane a nic so do krutoch mieru hodžace. Vieriu, zo je spočatk miera dovera do bližšeho. Zo je mier spočatk kunca vojne. Zo je mier čuvesky. Vieriu, zo je mier hakle dopelnene ve viestosti a dospunosti Božeho přilúbenia. Pokoj s vami.
1: To praj Jana Markova z Nového Ušča, džencišim nábožným slovie, na roku a za mojitosti Bačonskie vosady. A netko zvyšime ešte Valborg Valžic a potom Budžižo Šeščich.

to bierze István Gabela. Tole su lipki, ludki maja wulku party. Bože, čať se mu se vanju spôsobšiče. Potom druhý pojic, druhé hodiny sleduje Anna Bekingec. A tiež Katarína Šenko, rajtova nám zaspieva. Ale najprv ďalšia serbská spievaka. Oj, jedna z najznačiších, tole je Anna Maria Brečnerec, Gi svoj puč. V 8 minčinu po 6 je, haj, Gičče svoj puč, tam Gič dobiče, doječče, abo dobenče se vidie, je serbský rozvoz. Přeje vám dobré ranie.

0: Rene svo dženca ajuce. Srpskim rozvosu.
1: Šednje, junosemy, drastu, kotraž naše čevo, voreva a drasči. Med in Bulgarija, med in Šajina, abo tež med in Netherlands, je usta na malých celkách při t-shirtče, abo při kolovách čítač. A kak popravom vupada z drastu, kotraž je z ruku vušivana? Kelko ručného dživa a kelko technické pomoci maja popravom naše srbske švalče, když ništo nového nastava. To chceše Matej Gisvok vidieť.
2: Typiski ta zvuk šijavy, když ve Švajčani stejš. Petra Kupcena vodčeva tu kvilu na roky za filmovanie v Nebelčicach a Votrovie, tež za hode ma hižo nekotre skazanky a nimo toho dživa na družčej drastče z leta 1925, kotraž je za Serbský muzej myslena. Kelko dživa pak šijava dženstnejší džen Votoza a kelko dživaci v ručnem džele. Petra Kupcena.
3: No, to ťažko praje, no. Te, co narodne drasta, tak to vyzo šitko za mužinu, šite hodve, ale sačky a to vyšivane a zručne dživo, to ostalo celé jednore. A to špeciálne mašine davia, to pa so pomne neudani, se to zapfačič, dokiž, když to vše malo užije, potom to, teta sú po 20 sa také, džojalus. No, a to pa nico neudani.
2: 34 let je Petra Kupcena hižo švalča. Přijušim je sa v zajšvili džesatkách tiež tož to dále ujivo a dživo volo živo. Napríklad nové pváty.
3: To je ešte nieké medla do suknu nučí alebo tak, alebo mužace sukne, gerok, no. A to je nieké šitko lipe. To sú tí vylevicku dávy a šeleké družine, čenke, toste, lipienu, nic lipienu a tak. To tam mám v ďalským času docela vybronil. To sú všetko také kunst, že sa to hlieť také všetko ujú. A to všetko v oprode je aj nevoloženo.
2: A zvoklec dále dodrežan, že již bydli a dživa Bianca Trišbergerová ako serbská švalča, ke je referencam slušeja miestrujem vôtovania za Kormeja, Korvúžica, hostčen Svierbík abo za serbské evangelské tovarstvo. Ona zváži si riec, že má niečo 30% dživa z mašínu a 70% z ruku. Ona naličí.
4: V obšiče tých miecov, započínam jenom v oko tých miecov a v oko tých bandu, tam nemôže žiadna mašina, či ten band zjazať, tu miecu poriadne v obšič, zo ona tiež na tej VSCG, potom tu dále na bandky alebo čipce, ktoré sa dobia v 16 krokách zhotovieč. Když dále tu dále podrašte, tak mám ušívané rubiško, tam sa dá rubiško z mašinu zašiť, ale ušívanky sú z ruku.
2: Ci a 40 let vúznava sa rodina Konečanka hižo ako serbská švalča. Pieč mašinu má doma v svojej švalčani steja a na koncu má hišče námovu, štož nošenie draste nastupa.
4: Moje dživo učiní z Češťou našu mojim predovnikam napšemo, zo sú oni moji mišterio za to, štož dženca vukoniam. A kujže mu môžu jenéž dobrú radu dať, dživajče a ľadajče si vašu drastu, zo by ona tak dodržaná byla, kajž je to za našu národnosť, nábožnú, vážne, a zase ona dále nemodernizuje, respektívne z toho potom snáno tiež trošku skomolí.
1: Tole praji serbská švalča Drežana Bianca Trišbergerová. Matej Gisvok je sa zabieral z tému, kak vážne je a vostanie ručné dživo za švalče.
0: Remeslo dženca a juce. Serbským rozvosu.
1: Tutum přinošk a dalšie k témie rieme svo namakače na našej web stronie a našej app MDR Serbia. Nedom celé horeka. Bydek na sedomie.

0: Polícia z G.
1: K češkému vopkadnému nezbožu ze smertným vúkoncom je čera na statnej droze S4-10 pola Kamienca dojšvo. Při tutym přisadži 4-7-letná vodžáka v osobu a auta svoje živenie. Po informáciách policie zjedže žona natomne bok troja prasne ze svojim autom do napšetša přijedúca nakvadná auta. 47-letný vodžár tuteho so lohce zraní. Polícia pýta netko za svědkami. Svědko pýta policie tež sledovacím páče, v útoru popodňu by na mužakovské droze tu ve měšče 6-30-letný ze svojím Hyundaiom popuču, on přesčany kolesovářil a při přichodnej ampli dorběše auto potom červený ample dla zastač. To přijedže odzady, on je kolesovář, on vosta podle auta stejo a kopne se znovu do zadného špíla auta a potom prostě čekne na ta škoda. 10 euro.

to kajž sľubené pokyvy. Započejo dženca, to zvečí serbska pistovania Jan Radeserb veľa budešinie svoju domkovanku. Vod poponia cioch šešice na program Žiči preprošení, potom ženu je farovitosť čapan, šitke pôde a tiež kofej s přikuskom zmeja přijotované. Přizapnú so šalaké stácie za Žiči s rami a vubečovaniemi. Júce večer môžete so do Kulova Nárie podať, tam nesvečá dve ešte postnice, ale skupine Popsorben a Already, kajštejš rejovanská skupina Votava, tam v Jakubecovém ústavie koncertujete, koncertuja v Kulovie. K tomu je band Popsorben skladnostne svojeho prvního svojského koncerta. Písaný program zestajíva tiež s veľkým podielom serbských a slovianských hitov za 6 staroby. Od večera 7. vesela sa tam na mnoho v opetuáriu, ktorýž maja lušť s nimi svičiť, Jakubecovom ústavie Kuluje. Smečkecach sveča od jucišeho cídnedovo 125-letné v obstače, tamnejšie evangelské cirkve. Započína sa to juce večo na po 7. s nutornosťou a přednoškom k cirkvinským staviznám. Potom pokazuje tam ešte film, potom im odmýva sa kinové večo. V sobotu zmeja od Cioch popolňu svojbne popolňu z dječací disko a večo reje za modrých a starých a nedelu poskyča doplňa džesačich rajnče pivko. Potom v dvemaj sveča svetenské kemše a přizamkne sa popolňu s kofejom, tykancom a skakanským hodom.

or hate me. I just wanna hear your voice. Pět jezero na jednom dňu, a to pfúvajo. Runie to je si česká pfúvaka Pavla Petrova, dženca ve Užijskej jezorine předozala. Živič a 40-letná z Rumboka je dženca ráno 60 nekak štartovala zvým Komorovie a chce potom šitke pěč ze sobou zviazané nového zviazka jezoru přepričič. Cíl je na pozdním poponiu potom Rajnský jezor, po takým Nemsce Kroz Rešnersee. Plánované sú za to nímale 10 hodinov na, respektívne ve vodže, odvisne od vedra, vecika a poušitkovných vumenenia napríklad tiež v kanálach, pak môže to samo ešte dlhé trač. Přitom nienže Petrovi vúrazne vo rekord, po testom Five Lakes One Way maturáskej je pokazač, jak jara je so niedeša krajina, kotrež jamy dominovachu, zmeniva a kak vúzko je region miestem mieze přesahujúce zviazane. Převodžajú vodná stráža a hač a kak je so jej to, šo zešľahčivo, so niče júce ráno pola nás v srbském rozvosu

Buchuanske reportaže, politiske rozimanja, portrete s čevom a dušu a šedne serbske živinje. Tešte, jako NDR Serbia, produkujeme. Gdje můžeče je slyšeć, jeli sče je rádio zakomdžili. Serbski maj podcasto maj Svuchatko a druha snedajn Audiotece ARD Sounds. A dy? Dyš všetco, co vám hodí. 24 sedom.

0: Jana Puhas mich.
1: Serbski Rozvoz. Pojeste. V studiu Blanka Funcina.
2: Včerajšim vúriadnym posedženiu, kež je so digitálne odmiewo, v obsamkne zaožbova rada nové spešovanské smernice s odpovednym aj spešovanským aj konceptom aj jednu k projektovému spešaniu druhého spoštenu stipendiu. K bytostným zmenám liča mez druhým tež skročené doby za krotkodobne menšie projekty, jasnejšie postajenia k spešovaniu filmu a videu, abo tež otvorené přiražku za nošarstvo pestovaniu ze serbskými skupinami. Na letošním kongresu Federalistické unie evropských národných menšin FUN v Helsinkách zabírají se v obdělnici především s řečným plánováním národných menšinů ve všelakých obvukách. Po dženznějším otevřeniu vinuje se navodža menšinových redakcí v oznamě menšinových řečů ve zjavnoprávnických čelakách. Svoje názornenia vo vúžadaniach ve Sčelaku MDR posredkuje tam viednica serbského rozvosa Bogna Korinkova. Na kongresu, ktorýž hač do soboty traje, v obdžili taj so za Serbom jezdrujem tež předseda domoviny David Satnik a miesto předseda Hartmut Leibner. Rakečanská gmenská rada je včera v občerne z nuje bydlenské končinu Rakece Júso zabirala. Zastupia plánovanského byrua je predstavu, ktoré instance sú so zaž v mesace s projektom zabirali. Po jeho svojach nemieš žaden zariad kutne v obmyslenia. Od vobydleriu je jenež Mauerhorstka svoje menenie zapodala. Po čerovším vúprajinu investora môli klietu sreč leta s prinnými dživami započeč. Dávno hižo prúzdna rakečanská kormiarnia Svini direktne podľa komplexa má so zvotorač na nepak so ničo nové nenatvarí. Na letušej paráde žrebcov Moritzburgu prezentuje sa tiež Serbia. V obrazu vo sakským kultúrnym herbstve a naoškach ješataj dvaj kšiši.

0: Ренесло Дженца Аюце. Сербским розвасу.
1: Šedne ju nosime drastu, kotraž naše čeva voreva a drasči. Med in Bulgarija, med in China, abo tež med in Netherlands. To usta na malých celkách při tíšoče abo při kolovách stejí. A kak popravom vupada z drastu, kotraž je z ruku vušivana. Kelko ručného dživa a kelko technické pomoci maja popravom naše serbske švalče, když ništo nového nastava, to chceše Matej Džiswok vidieť.
2: Typiski ta zvuk šijavy, když ve Švajčani stejš. Petra Kupcena vodčeva tu kvilu na roky za filmovanie v Nebelčicach a Votrovie, tež za hode ma hižo nekotre skazanky a nimo toho dživa na družčej drastče z leta 1925, kotraž je za serbský muzej myslena. Kelko dživa pak šijava dženznejší džen Votoza a kelko dživaci v ručnem džele. Petra Kupcena.
3: No, to ťažko praje, no. Te, co národne drasta, tak to vyzo všetko za mužinu, šite hodve, ale sačky a to vyšivane a zručne dživo, to ostalo celé jednore. A to špeciálne mašine dávajú, to pa sa pomne neudáni sa to zapfačiť, dokiž, když to vše malo užije, potom to, teta sú po 20 sa také džojalus, no a to pa nieco neudáni.
2: 34 let je Petra Kupcena hižo švalča. Přijušim je sa v zajšvili džesatkách tiež, to ješto dále ujivo a dživo volo živo. Napríklad nové pláty.
3: To je ešte nieké medla do suknu nučí, alebo tak, alebo mužace sukne, gerok, no. A to je nieké šitko lipe, to sú tí vylevicku dávy a šeleké družine, čenke, toste, lipienu, nic lipienu a tak. To tam mám v ďalským času docela vybronil. To sú všetko také kunst, že sa to hlieť také všetko ujú. A to všetko v oprode je aj nevoloženo.
2: A zvoklec dále dodrežan, že již bydli a dživa Bianca Trišbergerová ako serbská švalča, ke je referencam slušeja miestrujem vôtovania za Kormeja, Korvúžica, hostčen Svierbík abo za serbské evangelské tovarstvo. Ona zváži si riec, že má niečo 30% dživa z mašínu a 70% z ruku. Ona naličí.
4: V obšiče tých miecov, započínam jenom vôko tých miecov a vôko tých bandu, tam nemôže žiadna mašina, či ten band zjazať, tu miecu poriadne v obšič, zo ona tiež na tej VSCG, potom tu dále na bandky alebo čipce, ktoré sa dobia v 16 krokách zhotovieč. Když dále tu dále podrašte, tak mám ušívané rubiško, tam sa dá rubiško z mašinu zašiť, ale ušívanky sú z ruku.
2: Ci a 40 let vúznava sa rodina Konečanka hižo ako serbská švalča. Pieč mašinu má doma v svojej švalčani steja a na koncu má hišče námovu, štož nošenie draste nastupa.
4: Moje dživo učiní z češťou našu mojim predovnikam napšemo, zo sú oni moji mišterio za to, štož dženca vukoniam. A kujže mu môžu jenéž dobrú radu dať, dživajče a ľadajče si vašu drastu, zo by ona tak dodržaná byla, kajž je to za našu národnosť, nábožnú, vážne, a zase ona dále nemodernizuje, respektívne z toho potom snáno tiež trošku skomolí.
1: Tole prají serbská švalča Drežanách Bianca Trišbergerová, tak ona ríka vodeče. Matej Džiswok je sa zabíral s tému, kak vážne je a vostanie ručne dživo za švalče.
0: Renesvo dženca a juce. Serbským rozvosu.

0: Madžensa Jana Markova z Nového Hušča.
1: Věřím, že je mír činitost a nic tišina. Že je mír žičba a nic melčině. Že je mír nádžije pouna proca a nic skruta definícia. Věřím, že je mír očakovanie na mne, na nás a nic spelnenie. Že je mír dar mez nami a nic tvora, kotraž je zapračujomna. Že je mír neobmezované a nic so do krutých míru hodžace. Věřím, že je spočátk míra dovera do blížšeho. Že je mír spočátk konca vojny. Že je mír člověský. Věřím, že je mír hakle doplněné ve věstosti a dospůnosti Božího přilubenia. Pokoj s vami.
0: To prají Jana Markova z Nového Hušča, nadavku a zamojitosti Bačanskeje vosady. Ste mi 4 menšiny do 8.

0: Policija z G.
1: Češkemu nezbožu se smertnym wukoncom je čera na statnej droze S4-10 pola kamenca dojšło. Při tutem přisadži 4-7-letná vodžaka v osobeho auta svoje živenie. Po informacijach policie zježe žona na tamne bok drohy a prasne se svojim autom do napřečo přijeduco nakvadna auta. 47-letný vodžar tutoho so lohce zrani policia pyta netko za svědkami. A svědku pyta policia tež sledovacem páče, v útoru popodňu bě na mužakovské droze tu veměše 36-letne ze svojim Hyundaiom popuču von přesčany kolesovária a při přichodnej ampli drbeše auto potom červeně svědcedla zastač a to přijedže potom vodzady vone kolesovar. Von vosta podla auta steja a kopne znovu do pobočno špiela auta a potem prosče čekne nasta škoda 1000 euro. V Niemcach dojenže v útoru večok s rašcem je s audiom 47-letného a jednym konjom. Auto by ze smera kulu přijevo, jako nadobo kujndru přepriči, 47-letný nemožeše hižo s časom zaboržič, tak so kujn do auta zabieža. Kujn so lohko zrani a najprve raz čekne, bož ho potom zamov obsidža konja zverio popanč, šofer audia, šak so nezrani, ale ja, auta je netko Schrott, nasta 21.000 Euro Skode. V Korsumje, v hornim kraju pokratnichu neznači vúteru VW-transporter v hodnoče 8000 euro. Kriminálna policia netko za tutem transporterom mezenarodne pyta. Anna Niemöllerowi, tu vemešče, chceše vúteru večer dželča 70-letne ze svojim autom vúparkovač, ako dozade storči přijedže kolesovarka, kotraž do auta zjedže 64-letna so přitom zrani dobiachu judok. Koronie dojest, nasta škoda 1000 euro.
2: Po takým jeli so zaličil nesem 4 nezboža a jednu paduši. Apropos paduši, vo obšudníctvách internete nedom dále rozpravujem.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: Večerošim v urjadnem posedženju, kjež je so digitalne vodmivo, obzamkne založbova rada nuje spešovanske smirnice z odpovednima i spešovanskima konceptoma. Jednog projektujemo spešovanju a druhu vo spoštjenju stipendiju. K bytostnim zmenam liča mezrujem tež skročene dobe za krotkodobne menše projekte, jasniše postajenja k spešovanju filmu a videu, abo tež votirene pširašku za nošarstvo pistovanju ze serbskimi skupinami. Na letošim kongresu Federalistiske unije europskich narodnych menšin FUN v Helsinkach zabieraja sa obdelnice předovšim zriečným planovaniom narodnych menšin v všelakých obvukach. Po džensnejším votoreniu vinuja sa navodža menšinových redakciu voznami menšinových rečov v zjavnopravnických všelakach. Svoje názornenia vo vúžadaniach v všelaku MDR posredkuje tam vednica srbského rozvoza Bogna Korenkova. Na kongresu, kotrež hač do soboty traje, v obdelitaj so za Srbu tež mestrujem předseda domoviny David Statnik a miesto předseda Hartmut Leibner. Rakečanská gmínska rada je so čera v obširne znuji bydlenské končinu Rakece ju zabierala. Zastupel planovanského byrua je predstaju, ktoré instance sú sa zašve mesace s projektom zabírali. Po jeho svojach nemieš žaden záriad kutne v obmyslenia. Od vobydleriu je jenož malá horstka svoje menenie zapodala. Po čerovším vúprejňu investora môli kletu sreč leta s prvnými dživami započeť. Dávno hižo prúzdna rakečanská kormiarnia sviny direktne podľa komplexa má so zvotorač, na nej pak so ničo nové nenatvári. Na letušej parádže žrebcov v Moritzburgu prezentuje so tež Serbia. V obrazu vo sakským kultúrnym herbstve a naoškach ješataj dvaj kšižare a za nimi kročí serbská svojba. Muž, sukni a cylindru, žonje v vuslikani serbske katolske trasče. Kaž vuzbine vednica sakske gobvarnje dr. Kati Šepkova, nimaja serbske

a že si bi možeče dženca a kon stržinja dolečeč zoniče nitko. Dženca najprve raz še prepošeni do serbske pistovanje Jan Radeserb vjela tu budešinje, tu sveča dženca svoju domkovanku. Vod popodnja cioch, z Češice na program Džiči prepošeni, potem žonuje farovitos čapan, šitke pôde a tež kofej s přikuskom zmeja přijotovane. Přizamknu so potom ište šelake stácie za Džiči s rami a vubiečovanjemi. Juce večo, že potom dokuloval nareje, a to ze skupino My Pops Orben a All Ready, kajštež rejovanský skupinu Votava ve Jakubecovom ústavie. K tomu je band Pops Orben skladnostne svojho prvního svojského koncerta písaný program zestajíva. Vulky bože serbských a slovianských hitov sú zaplanovali za šie staroby od večera 7. Môžete so tam, kajž prajene Vucevnovač, Jakubecovom ústavie Kulovie. Smiečkecach svieča od jucišeho odsídne dovo 125-letné v obstače tamnejšie evangelské cokvie. Započína sa to šo juce večer na po 7. s nutornosťou a přednoškom k cokvinským staviznám. Sobotu popodňu či dále se svojbným popodňom, večer reje za modrých a starých. Niedzielu poskyča džesač ich rajnče pivko, dvie maj svieča svedenské kemše a přizamkne so popodňo s kofejom, tykancom a skakanským rodom. A za kulisy jednoho z najväčších předovzačov našim regione môžete sobotu poladač firma Alstom vočiní menujúce svoje durie. Poskyčeja so viedženia po předovzaču akcie za celú svojbu a ešte viac, čo to sobotu od 10 do 4. Tu budešinie zastup je pri voľných rotách Alstom na fabrikskej droze. Už po takým jeli ste čipne, kak tam vod beží, čo sa tam stáva. Máte sobotu možnosť Alstom vočiní svoje durie.

Nic koncerte abo radio rozlužijote, kto bužo žincajšnem času star, dawno su to platforma ako TikTok, Insta ako, co na tom jo, s tym su se naše bubaki zabierali, jadn tima to bužo ve žincajšnem možinskem magazinie. Mode drastoširki a šiar Jesusu ubičovali vo najlepšu novú slípjenskú modu, to je dobu cora viac o slípem, to vám přeražíme. Ale máme také druge téme, masterstudium Donesherštine Lipsku je nejprve vedkronjone, za to leto, cora sme to znáte cenili, reakcie na tú povedz, že dajšne novosti skönie šon net. Stvrtme, že šo spíšaš přeci vašu muziku a naša téma týženia, cestčí autora a žurnalista Jurija Kocha, kenča svišil svoje živé čase, ten národný žen, ten tužin. Do toho máme spomínaš na to, co šel se stalo pred 50-60 let ve Vericach, ja pjedam ved pogromu na Ukrajinech živašiarjov. To bude naša predná téma a rejná štapedla.

0: Već v autorio jasnje, leto sa nebužo startova žeden studium masta dolnosrščine v Lipsku, kateriž Pramborska financirujo. Ten studium jo myslne zaceptario, kateriž južo uce ve šulach, ak šiemiš kvalifikaciju za fach srščinu, a startujo kušte druge leto, leto sa zožem nebužo. Dla togo jo předsora bylo garuca diskusija, na tom dňu jo to tema bylo na zmakanju Pramborske jeserske rade. A co zatem štětce je moja kolegina Štefani Krautzolc uzgeniva.
1: Co odla ten master dolnosrpšiny nebožo letosa, k tomu groni mediova prijedaka Lipšćanske univerzite Susan Zika? Nicht nejo se imatrikuliroval za ten studium letosa. Za dvema letoma božome jen zase pobytovaš. To teke obvišio Pramborske ministarstvo za kublanje. Jogo Peder Alexander Engelskroni, až nie sú byli žiadne pilnovania ceptajú a ceptakú z Bramborskeje za ten štúdium. Vo to, Kroni Engels, jo ministerstvo Selsku rádu Valtoru teke informirovalo a teke v týždňu do toho vedpovedne informácie dali dalo na byrú Selskej rády. Engels doda jo, až ministerstvo jo Selskej ráže přivieščil, až bužo zgromadne se šulským amtom v Hošobusu ešte raz napojedaš potenciálne zajmce. Na nemeni dva ľuža dejte se přizavíš, aby ten štúdium se štatoval, groni Alexander Engels. Mi to nuak jo zlong Selskej ráde, ven groni, až jo dvej možno, až nepředľaže ministerstvo južetne oficiálne požadania. Jogo umiatovanie jo kšute. Zatem stoje za jego starším šulcký amt v Hošobusu. Amt by vedpokazal liche stajenie interesirovaných ceptajú, kroni nuak, což za jego starším přicenal jo za to, až nicht oficiálne požiadanie stajil jo, abo žiadno požiadanie nie šlo v šulckýho amta na to ministerstvo. To pak nie, kroni, až neby se ceptaje kšili přizavíš a nuak dodajo, až vy vedjadne cepta, ký už je šule v Hošobusu, ktoráž jo to zapšaujem rada kšila.
0: Jo, veno se zdáva, až diskusia dla letosa upajdujúcejho štúdioma Master of Dolnosrštine ešte je nejo vecapňona. Štefani Krautzolc jo se za nás obgeniva. Anna-Maja Brettschneiderz, der hat einen Görnershaske-Titel.

0: Soul Klassiker Horses. Budišina wird naši gönnus, als ich Kollego MDR, Lube Pestro, da Budišina ist Tim, den Text, den ja pisau Petr Thiemann, a jo, na podrosse, da Budišina tam laže slepe, a tam jo zora tak daloko bylo. Živiš tyžen jo sumieli cas, a zora so prezentirovali v slepem jadnast, čo obžilniko v ubyšovaniu duch, casa z nitku svoje uživa žovo novu serdsku modu, zvizanu s tradicionelnymi serdskými suknami a modernymi stilami, technikami. Jan Richter, Wettprojekter Sorbet, Serska Innovatia Pšes Tradicio, jo rozkvat zamir toga ubežovania, a to jo traditionelne serske sukna spadaš do žincajšne godine.
1: Božko je všetci mieni ľuži kenč nosit rastvu, a toho dlas mi kšili pokazáš, a tož te staré platy a mustry nesvyšajú janok národnej drastve, ale mogu teke v modernej drastve a všetným dňu vielgin riedne ugledaš.
0: Jo, jadnočke je obžilníka z Dolnieje v Užice, z tej prvej Tamko Hegla a Sofia Riedeloyc, venej ste gromažet na jadnom projekte Živa Vej, a... Jo, stej dobovej, navšadu prejdne miestno. Jejo myto je veľgin dobrá šejarná mašina.
2: Ja se vjaselím, also wow, to je tak cool. A ja so jadnoje glucne, ja myslím.
0: Ja, gratulácia, jo, ale co stej ga užívavej? Veci vetoga ubežovania a tých jadnorázných kreáciách skrýniša nížilu. Plenás vysiarském programie vepšinosku Julie Hrešineje.

0: Zasach, gaž festivala generelnje maju vecejšiš koščov, płašiš sveje koste a wabiš ogledajov, staja se ale pšašanje. Kak šo dalej se Sub-Sub festivalem? Togodla su teke diskutirovali v tom, co jo serbska subkultura a kotaru rolu ma v njej Sub-Sub festival. V tom som povedal z Grete Lemke, sobu organizatorku festivala.
1: Je to sa ten festival jo by vjegin mawe festival a musme kšeli pojedaš v tom, kak my to dali možeme cíniš.
0: Serbsku subkulturu definirovaš jo šeško, koroni Lemke.
1: No jo, popšavim to nie znajome, co jo subkultura, ale my znajome až v verjecach to jo šeško ze subkulturu. Problém jo až njamame serbsku community v verjecach, to nie existirujo. A togodla musíme nieco drugiego cíniš. A ja myslím sa, až to veci nebúže subsopiš, ale nieco drugiego.
0: V mieste Vrlice, že štieke ako planás v Dolnej Vúžice jano malo ľuží poveda serbsky, jo snáš vašnejšie, až jadnolie dajú serbskou recné zariadovania. Ako ľuží motivirujú vúžovaš serbskou rec. Lemke sama všetci favorizirujú zariadovania s netradicionálnym serbskou recným charakterom.
1: Myslím sa, až znáš, nie zmejome nieco cíniš ze subkultúry, a z drugu serbsku kulturu znaš tojo náš puš. Druga serbska kultura nie jano tradícia, nie jano folklóra, nie jano serbska drástva, abo serbske jaja, abo zápust. Ale ten koncert z Kulu Bulu, celý čas

Víte, Aňa Kopec-Švarcová, vaša moderátorka, my dále informujeme dla serského kúbania, což je bolo ten týždeň téma bramborskej serskej ráže. My sme za vás pri Kokoševe, Vili Kuntabund, v Hošebuzu, tenia žinca vedpodňa, a to je zjavné zaredovanie, kaž sa vám a vašim žičam, co žinca vedpodňa ved na po 4 do na po 6. Mojom je Gregor Klim, a što, pšídu cikoráza. Ahoj.